Rypli mi menovku a zdvíli golier. Popluli na cestu za hloty volier, že sa im nehodím do tejto doby. To, že prv naprští na púšti goby, vraj nemám črty dám a hladno zlaní. Nežobrem maškrty z ich vlhkých dlaní, mám povesť výchrice z dunajských daní a reč tak rovnú, jak baníci z baní. Aj, aj, aj, ja nekradnem, neklamem a rovno stojím, tých príliš veselých sa celkom bojím. Rodokmeň roviny, renomé psanca, tancujem iba, keď je mi do tanca. Bože, buď láskavý, Bože, buď láskavý k nám tvrdohlavý. Bože, buď láskavý, Bože, buď láskavý. Bože, buď láskavý k nám tvrdohlavý. Bože, buď láskavý.

terapiu, kreslo mi vysunul viac na loďiu. Zašomral pod fúzi voluta zdej a dal mi do okna pár orchidejí. Pripli mi menovku,

rozmotám tyhle kabely, klidně zrovna uprostřed vichřice, vypravím se za tebou. Až umyju tyhle hromady nádobí, klidně zrovna uprostřed pandemie, vypravím se za tebou. Až se prohrabu všema e-mailama, klidně zrovna uprostřed revoluce, vypravím se za tebou. Udělám si řidičák, osedlám si bizona,

hranie zrovna uprostred kataklizmatu. Vypravím se za tebou. Až dopíšu všechny písničky s přesezenýma nohama, vypravím se za tebou. Vypravím se za tebou.